Witajcie! Witajcie! My jsme Janka Anka. A nětko přijonu hodinu za vás zaučíme. Jan Šipku z Natrali. Hej, Hulkotne!